agganče Boží dceru zemlí víra. Agganče Boží v zemlí gríchy míra. Agganče Boží v zemlí